0: here. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
4: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
3: Koudelka.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Jo, mám asi svolenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co budeš?
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To jako na funkci rostlináře, jo?
3: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měla dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Teď mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: No, ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole?
1: No nemám, no.
2: A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Čí seš?
3: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernájs?
2: Já mám v Praze dceru. Nějaká Homolková. Neznáš ji?
3: To je otázka, tohleto už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Jsem vás právě mám 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

ty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Denní maxima 20 až 24 stupňů Celsia. Nejtepleji na jihu Moravy, vítr západních směrů. Zítra má být dost podobně oblačno až zataženo 23 až 27 stupňů.
0: Rock Radio.
1: Rokeři, rokerky z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, máme 6.7., takže mladí rokeři si to určitě přeberte, jak chcete. A my si dáme teďko Van Halen, Europe, anebo Traktor, Letokruhy. A za minutu 7 hodinu raní, ať už vás dneska ráno donutilo stát cokoliv, tak věřte mi, že v tom nejste sami.

Linda Perry, narozená 15. dubna 1965 v Massachusetts, USA. Vidíte, jak já to ani nedokážu vyslovit. Americká zpěvačka teďko dohrála právě film Me Up. Skladatelka i kytaristka a bývalá členka skupiny Four Non Blondes. Rockeři, my pokračujeme takhle po ránu. Warlock, Limp Bizkit, Harley, Smutku dávám s Bohem, ale předtím si dáme nějaký motokeci.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Předpokládám, že nejste-li ze Svitav, moc tamních rodáků znát nebudete. Tím nejslavnějším je díky Spielbergově filmu asi Oskar Schindler, ale další, tak třeba Erwin Tragač. Že vám to jméno nic neříká, nejste sami. Já jeho význam pro motocyklový svět objevil až tehdy, co mi Milan Moravec ze svitavského automotoklubu zavolal, že u nich budou dělat závody na ploché dráze, a poslal mi plakát, na kterém bylo Memorial Erwina Tragače. Tak jsem začal pátrat a zjistil jsem, že tohle jméno Tragač je známé po celém světě. Novinář, který napsal na 1500 článků a několik desítek knih na téma motosport a měl obrovský vliv. Mimochodem, Schindler a Tragač se také potkali. Druhý doprovázel jako píšící novinář prvního na dvou závodech, než Schindlerovi zabavili jeho nezaplacenou motoguzi. Víc si zkuste zjistit sami, ideální příležitost se naskytne v sobotu 4. července, kdy se ve Svitavách jede již zmíněný memoriál. Start je o 12., kdy si to rozdá omladina na dvácách na malém oválu. Hlavní závod plochodrážních dvojic za účasti borců z Německa, Finska, Dánska, Polska a samozřejmě České republiky začne v 16.30. A kromě závodu jako takový vás čeká i výstava plochodrážních speciálů, samozřejmostí je bohaté občerstvení nebo další aktivity v rámci Speedway soboty ve Svitavách, protože, jak píší pořadatelé plochodrážního odpoledne, srdce Svitav bije na ovále.
0: Rock Radio. Motokeci.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyší.

kočáře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná

Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Jak bude dneska, to vám řeknu hned. Maximálky jsou až 24 stupňů Celsia, oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. No a nejtepleji na jihu Moravy to bude až 25.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio.
1: Krásné pondělní ráno, rockeři, a máme volné ráno. Samozřejmě vy ladíte Rock Radio s Martinem Melicherem, já jsem váš průvodce rockovou muzikou celý dopoledne. Máme 6.7. samozřejmě svátek, 8. hodina odbíjí a dáme si píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song a řekněte mi k tomu, jak si užíváte tohle volno. A pokud třeba jste stejně jako já v práci, tak doufám, že vás to baví aspoň z poloviny, jako baví mě vám posílat třeba systémy, YouTube anebo kabát. Rumcaj smiloval manku.

0: Guns N' Roses, Don't Cry, vy taky určitě neplakejte, protože posloucháte Rock Radio a rocková muzika je tady pro vás celý den. Máme tady píseň na přání, děkuji všem, co píšete do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Mě napsal Radim. Čau Marťas, dojel jsem z noční a hle, podívám se do kalendáře a mám dnes narozeniny, tož na Kyjově bude víc než 26 stupňů. Prosím o píseň o 12 svých věcí, to Čaroděj, nebo výběr nechám na tobě, Marťas, bo máš dobrý vkus. No a to všem rockerům narozených 6.7. na upalání mistra Jana Husa, hlavně pro mě a taky i pro tebe a všechny posluchače Rock Rádia. Rádio, já díky moc samozřejmě, že jsi mi napsal, přeju všechno nejlepší k narozeninám. Máš shodou okolností narozeniny stejný den jako Jirka Urban starší, kterýho budeme slavit příští hodinu s Arkainama. Každopádně, vánoční věci tady mám, Čaroděj taky, takže tohle je pro všechny, co dneska máte narozeniny a co posloucháte Rock Rádio.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

0: Jdeme na fotbal, co se týče mistrovství světa ve fotbale roku 2026, samozřejmě v Americe. Máme dohráno víceméně veškerý osmifinále, zbývají ještě nějaký tři zápasy, samozřejmě dobře, tak ještě ne úplně, ale Brazílie byla poražena Norskem, Anglie vyhrála nad Mexikem 3-2, no a dneska se můžeme těšit ve 9 hodin večer na Portugalsko-Španělsko, to si myslím, že bude úžasný. USA a Belgie potom zítra ráno ve 2 hodiny. No a zítra se ještě odehrajou teda další dvě, poslední dvě osmifinále přes den. Argentina, Egypt a Švýcarsko, Kolumbie. Ve čtvrtfinále už čeká Francie s Marokem, ty hrajou poprvé ve čtvrtek večer. No a druhý čtvrtfinále, teďko je all set, Norsko a Anglie.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: No a my pokračujeme Crayson, Bad Wolves, nebo AC/DC, Highway to Hell.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Jdeme na počasí. Dneska oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Denní maxima se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Já jsem tady pro vás celý dopoledne. Dneska máme 6.7. Není to sranda 6.7 jenom pro mladý rockery, ale samozřejmě 6.7. upálení Jana Husa, tak to určitě sranda nebyla. A máme svátek, tak doufám, že máte volno. Dneska slaví narozeniny krom Sylvestra Stallona taky samozřejmě náš oblíbený kytarista Arakainu Jirka Urban starší, takže si o něm něco řekneme. Arakainy si určitě pustíme. Cure, Fozzy nebo Linkini, From the Inside na Rock Rádiu s Martinem.

Arakain a jejich rány a samozřejmě Honza Toužimský v popředí jakožto frontman a nejdéle sloužící frontman kapely Arakain. Kdo ale je nejdéle sloužící kytarista a zakladatel samozřejmě téhle skupiny je Jirka Urban, který na téhle nahrávce taky je. Jirka Urban dneska 6. července slaví narozeniny, narodil se 1959 v Praze, no a jak jinak je to český heavy metalový kytarista a thrash metalový kytarista samozřejmě Arakain. Trošku taková ta česká obdoba Metaliky, když budu tak přímej. Samozřejmě v roce 99 zorganizoval taky svůj autorský projekt se svým kolegou z Arakainu, Zdeňkem Kubem, s názvem Projekt Kain. Jeho synem, jak jistě víte, je Jirka Urban mladší, ten se narodil v 81. No a je zakladatel skupiny Dimitri. Každopádně máme tady Arakain, máme tady projekt Kain, určitě Jirka samozřejmě hraje na kytaru velice, velice dlouho, já mu z Rock Rádia přeju tady všechno nejlepší a pustíme si Arakain ještě za 2 hodinky. Red Hot Chili Peppers, Sabatona nebo Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Rock Rádio.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Iné kafe, růžová zahrada na Rock Radio s Martinem. No a krom Jirky Urbana, jak už jsem říkal, dneska má samozřejmě narozeniny 6.7. na Jana Husa, lépe řečeno na upálení Jana Husa, Sylvester Stallone, který dneska slaví 80, takže rockeři, pokud nebudete mít co dělat, tak si večer určitě pustte třeba Ramba nebo Rockyho. Za mě Rocky jednička je prostě jeden z nejlepších filmů ever. Ta motivace, kterou vám to prostě dodá, abyste dělali prakticky cokoliv, je prostě neuvěřitelná. A to si to napsal a režíroval Sylvester Stallone sám. Já mu z Rock Radio taky přeju všechno nejlepší, pochybuju, že poslouchá Rock Radio, ale my do konce hodiny Tři sestry, Beast in Black anebo Verve, Bittersweet Symphony.

0: Rádio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Rock Radio.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, tak s tím počítejte, vemte si pláštěnky, denní maxima 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio.
1: Rock Rádia vás zdraví, Martin Melicher, já jsem ve studiu v Praze a máme 10. hodinu dopolední 6.7. A je to výročí upálení Jana Husa, máme svátek, tak doufám, že nikam nemusíte a pokud jo, tak doufám, že vás to baví, jako baví mě vám posílat třeba písně na přání. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, zahrajem si něco podle vás. A no a já už to mám otevřený a vidím, že tady těch zpráv je hodně, namátkou vyberu jednu, pište dál, ještě pořád máte možnost. Každopádně předtím Nothing More, Miloš Dodo Doležal, anebo Rammstein, Links 2, Drive, Fear.

0: Reason to Live od Kysáků na Rock Rádiu. 10.15 velitelský čas, no a já tady mám na pořadu dne píseň na přání. Díky moc všem, co jste si napsali, nebojte se, každá druhá hodina je podle vás. Mám tady od Ondry zprávu, hoj, jelikož jsem nasazen i o svátek v práci, i když jsem měl mít volno, tak to nerad čtu samozřejmě, Ondro. Tak by se hodilo pro všechny ostatní, co musí tahat něco od totálního nasazení. Díkes, Áša Zírková. Ondro, Ášo, samozřejmě já ti pustím balkánskou, úžasná, rychlá věc, která tě určitě nabudí. Taky nesnáším, když mě povolají do práce, samozřejmě, když s tím člověk nepočítá, tak to zvládni a poslouchej dál Rock Radio se mnou, protože věřím, že to spolu zvládneme. Totální nasazení balkánská už za chvíli na Rock Radio.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště?

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Lila od Derek and the Dominoes, samozřejmě frontman téhle kapely Eric Clapton. Věc z roku 1970, velice, velice stará, ale věc, která samozřejmě tady má pořád místo. Rokoři, já doufám, že se máte dobře, ať už dneska děláte cokoliv. Dáme si do konce hodiny Bruce Dickinsona, Goo Goo Dolls, Pop Evil a začal bych to terapií. Ať je pohoda, protože to si budem. Dneska je pondělí 6.7. a doufám, že to pohoda pro vás opravdu je.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.

0: počasí.
1: Podíváme se na počasí. Dneska oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. Denní maxima se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Nejtepleji potom na jihu Moravy.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme 11. hodinu dopolední. Já jsem tady pro vás jako průvodce a moderátor v rámci rockové muziky dneska až do jedný. Pak mě vystřídá Kája, ale nebudeme předbíhat. My si v téhle hodině znovu oslavíme jednoho z nejlepších kytaristů naší doby, naší tuzemské scény, hlavně kytaristu Arkainu. Jirka Urban starší dneska slaví 67. narozeniny, tak si pustíme Arkain a něco málo si o něm řekneme. Dáme si ale Twisted Sister, Alien Ant Farm anebo Whitesnake, Here I Go Again.
0: Rock Radio.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, máme 6.7. No a 6.7. není jenom vtipný pro mladý rockery, ale samozřejmě oslavujeme velkýho rockera Jiřího Urbana, kytaristu Arakainu. Arakaini nám právě dohráli Karavana slibů. No a Jirka Urban starší dneska slaví 67. narozeniny. Narodil se v Praze a je to samozřejmě český heavy metalový kytarista zakládající a nejdéle hrající člen skupiny Arakain. Hraje tam dodnes. Minulý rok na podzim jsem je měl možnost vidět a byli pořád úžasný. Jirka to pořád samozřejmě s kolegama dává. Konec konců taky se svým kolegou z Arakainu Zdeňkem Kubem založil nebo zorganizoval projekt Kain. No a jeho synem je Jirka Urban mladší, který ho můžete znát třeba jako zakladatele kapely Dimitri. Já Jirkovi tady z Rock Rádia přeju ještě všechno nejlepší k narozeninám. Arakaini určitě zahrajou i celý odpoledne. No a my samozřejmě budeme hned pokračovat s další slušnou muzikou.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Rock Radio.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj, tady Michal Pixel z kapely Motorhead. Kecal. Z Jisacího zámku. Zdravím všechny posluchače Rock Radia.
2: Zdraví Honza Toužimský z kapely Arakain. Ahoj, tady tam Páta. Zdravím všechny posluchače Rock Radia.
3: Ahoj, tady Matěj z Ohnoutů.
2: Ahoj, tady Čubi z UDG.
3: Ahoj, tady je Petr Fiala z kapely Vňága až Dělk.
4: Ahoj, tady je Jirka Sikora ze skupiny Tleskáč a zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio s Martinem v plném proudu, samozřejmě venku máme sice sichravo, ale otázka zní, kam jít v létě na koncerty. Já si to kladu docela často, protože to léto chci využít a říkám si, že bych vám mohl nabídnout taky nějaký možnosti, abyste to léto taky pořádně využili. Mám tady kapelu Harley, který hrajou opravdu celý léto, vidím tady až do listopadu, dokonce mají strašně moc koncertů. No a určitě můžete na ně už v červenci, 9. července v Jedovnicích, určitě zahrajou s Desmodem, 10. července potom Čáslav se Škvorama, no a Hradec CZ už točník 11. července, potom Foodfest v Želeči 17. července anebo 18. července zase Hradec CZ, Kunětická hora, rockeři, pokud chcete na Harley, tak určitě, určitě můžete.

0: počasí.
1: Jak bude dnes ještě oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm? Denní maxima 20 až 24, no a na 7.7. oblačno jen ojediněle možnost deště, a to hlavně na východě. Denní maxima zítra 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Rock Radio.
1: 12. hodina odbíjí a je to tady, rokeři, krásný poledne vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher, máme 6.7.2026, no a já doufám, že už si dáváte něco moc, moc dobrýho k jídlu, no a mohl bych vám nabídnout, že byste si mohli dát něco moc, moc dobrýho v rámci písně na přání, pište mi do Messenger Rock Rádia o svůj oblíbený song. Já ještě než odejdu, jelikož máme společnou poslední hodinku, tak bych chtěl pustit něco podle vás a zajímá mě, jaký máte rockový apetit.
2: Bylo, nebylo, kde se to tu za...

0: Akorát nám dohrává Mr. Big Wild World z roku 93 tady na Rock Radio s Martinem. Máme pár minutek po 12. a já se vrhnu na tu píseň na přání. Díky moc všem, co píšete do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Já tady mám zprávu od Péti. Péťa mi píše, že byla celý víkend prodloužený v práci a že je hrozně unavená, ale už jde domů a jde si dát zasloužený pivko s kamarádama. Takže mi poprosila Whatever You Want od Status Quo z roku 79. Já to tady mám připravený, Péťo. Díky moc za tuhle skvělou zprávu. Měj se hezky a rokeři, tohle je taky pro všechny, co jste museli prodloužený víkend makat.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z povolení

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

Ladíte Rock Radio s Martinem Melicherem. Já už se s váma ale budu muset pomalu loučit, protože můj čas nadešel a naplnil se. Odpoledne sem přijde Kája a ta pro vás samozřejmě má písně na přání. Oslavy Jirky Urbana staršího z Arakainu. No a samozřejmě rok na přání večer určitě a mnoho, mnoho další. Dost dobře jí znáte. Ta si to vždycky hezky připraví. Každopádně my jdeme dál teďko do konce hodiny, než se s váma rozloučím. Nickelback, Steel Panther, anebo Motorband, tolik otázek tu zní. No, otázka zní, kdy já zase přijdu, my se slyšíme příští víkend.

pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rocková klasika.

Rocková romantika. Rocková muzika. Rock Radio.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty dneska 24 stupňů. Co se týče zítřka, tak čekáme oblačno až zataženo v severovýchodní polovině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně i bouřkou. Jinde se budou srážky vyskytovat jen s malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty zítra až 28 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio.
1: Krásný odpoledne, rockeři. Za mikrofonem vás zdravím já, Kája. A dneska nás čeká klasicky spoustu slušného roku. Taky nás čekají nějaký zajímavosti a taky moje historický okýnko. Jak už před chvílí Martin řekl, však už ji dost dobře znáte, ta si to vždycky hezky připraví. A já vám něco povím, že ten kluk ušatej má pravdu. Ale teďka je váš čas, abyste mi napsali, jakou písničku si chcete nechat zahrát v tuhle hoďku. Tak šup šup, pište nejlépe co nejdřív a já vyhovím vašemu poobědovému apetitu. Teďka však už se hlásí o slovo třeba Amarant, Metallica a jejich The Memory Remains, nebo se teďka se Škvorama společně budeme ptát hvězd, takže pecka z roku 2019. Milionu hvězd se ptáš právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

Tak to byly Oasis a jejich ikonický Wonderwall z roku 95. A napsal mi Pepa. Ahoj Kájo, zahraj prosím pro tebe a moje tři zlatíčka, Vlastičku, Lucinku a Pepču písničku od Sevenu Madeira. Jednou bych je tam chtěl vzít. Moc díky, Pepa. Tak já doufám, že tam jednou holky vezmeš, protože Madeira je krásný místo. Samozřejmě vám to tam pustím, ale nebudou tady sami. Jejich společníci budou například Deep Purple, Pretty Maids nebo Plexis a jejich báry, ale za chvíli už vzlítá Seven a jejich Madeira na Rock Rádiu.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Právě nám dojíždějí ikonický Deep Purple a jejich Smoke on the Water, tahle pecka z roku 72. Myslím si, že tahle pecka rozhodně formovala sedmdesátky, ale já bych se přesunula do osmdesátek. Pojďme se podívat na jednu z nejvíc ikonických písní osmdesátek. V roce 1987 na albu Hysteria se skladba Pour Some Sugar on Me stala jedním z největších a nejikoničtějších hitů Def Leppardu. Zajímavé je, že původně vůbec nebyla v plánu. Píseň vznikla narychlo až v závěrečné fázi nahrávání alba. Tou dobou už Def Leppardi strávili roky pilováním právě tohoto alba do dokonale vybroušené kombinace hard rocku a trošku i toho popu. Tato skladba tu vizi vystihla dokonale. Stojí totiž na chytlavý melodii a chytlavém refrénu, ale taky na produkci, která byla stvořena jak pro rádia, tak pro zaplněné stadiony. Text je hravý, sebevědomý a vůbec tam není jakoby ukázáno na ten příběh, ale hlavně na tu atmosféru. Právě proto si tato píseň publikum okamžitě zamilovalo. Původně jen pozdní přírůstek na albumu totiž dokázal definovat celou jednu éru. Hele, tohle je podobný, jako když ve Sweet Child of Mine od Guns N' Roses se zpívá na konci Where Do We Go Now, tak tahle část taky původně vůbec neměla vzniknout, jo? A nakonec toho byl sakra hit, ono tuhletu část si vybaví spoustu lidí, když právě se řekne Sweet Child of Mine. No hele, vidíte, rokeři, jo? Co všechno může vzniknout, buď to z náhod, anebo narychlo. Já bych řekla, že tohle je krásná definice života, ale teď už se pojďme přesunout zpátky k legendám slušného roku, jako například Avenged Sevenfold, nebo Ozzy Osbourne a Lita Ford a jejich Close My Eyes Forever, ale ještě předtím trošku kultury.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Kruc

0: Rádio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci Valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis.

0: počasí.
1: Dneska bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty dneska 24 stupňů a co se týče zítřka, tak čekáme oblačno až zataženo. V severovýchodní polovině území s občasným deštěm nebo přehánkami, výjimečně i nějakou tou bouřkou. Jinde se budou srážky vyskytovat jen s malou pravděpodobností. A zítra nejvyšší teploty až 28 stupňů.
0: Rock Radio.
1: Zdravíčko, rockeři, máme pár, vlastně minutu teďka, minutu do druhý odpoledne. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, tak k vám poputuje spoustu slušný rockový muziky, trošku mých keců a dozvíte se i, kdo dneska slaví narozeniny. A taky už klasicky moje historický okýnko, který dneska bude věnováno. No takhle, počkat, trošku vás napnu. Zpívali třeba o tom, jak učitelé mají nechat děti bejt na pokoji. Hele, vím, že už máte tucha, takže se máte na co těšit. Nicméně na vás už se těší třeba Queeni a jejich I Want to Break Free, Scott Stapp, jejich Hit Me More nebo Rasmus a jejich No Fear právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: Tak to byli Arakaini a jejich Diesel z roku 2016. A kdo jste poslouchali s Martinem dneska dopoledne, anebo jste viděli naše sociální sítě Rock Rádia, tak určitě víte, kdo dneska slaví narozeniny, ale já vám to povím. Dneska slaví 67. narozeniny legenda českého heavy metalu Jirka Urban. Je to zakládající kytarista a nejdéle působící člen našich legendárních Arakainu. Na jeho hudební cestě zanechali stopu kapely jako Uriah Heep, King Crimson, Metallica, Slayer nebo i Pantera. Mezi své největší kytarové vzory řadí třeba Jamesa Hetfielda, Kerryho Kinga nebo Roba Flynna. A hele, jo, jejich vliv je v jeho hře rozhodně slyšet. Takže Jirko, přejeme hlavně pevný zdraví, hodně štěstí a spoustu, ale spoustu vyprodaných koncertů a festiáků a ať to hraje co nejdýl. A my na Rock Rádiu budeme pokračovat dál, taky si zahrajeme něco třeba Davida Kolera, jeho Chci zas tobě spát z roku 1993. Třeba i dáme Lordy, Hard Rock Hallelujah, nebo Good Charlotte, jejich Actual Pain, anebo za chvíli už Alice Cooper a jeho Hey Stupid z roku 1991. Tak pojď, Alice.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Ahoj, jsem Mar-

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Tak to byl Gary Moore a jeho Out in the Fields z roku 85. A moje víkendáci už vědí, že je čas na historický okýnko, takže já vám dám ještě jednu nápovědu. Wish you were here. Ano, dnešní historický okýnko se bude věnovat právě legendárním Pink Floydům. V roce 1975 totiž nahrávali Pink Floydi ve studiích Abbey Road album Wish You Were Here, desku, která byla osobní vzpomínkou na jejich bývalého spoluhráče Sida Barretta, zakládajícího člena kapely. Jehož psychické potíže ukončily jeho hudební dráhu už na konci 60. let. Během nahrávání se Barrett nečekaně objevil přímo ve studiu. Změnil se natolik, že ho ostatní několik minut nepoznali. Roger Waters tehdy podle svědků dokonce propukl v pláč. Právě v té době už byla hotová skladba Shine On You Crazy Diamond. Je to dodnes považována za jednu z nejkrásnějších hudebních poct, jaké kdy v rockové historii vznikly. Tak nádherná píseň, jako celkově i album, kdy máte vlastně pocit, že třeba ani nevíte, jak se cítíte. Takový pocit, který občas nejde ani popsat, ale od toho právě tato hudba je a my si ji budeme dál užívat. Protože tímto končíme historický okýnko a začínají další pecky jako třeba Giant, I'll See You In My Dreams, Kabáti a jejich Starý bar, Papa Roach a nebo teďka mý mamky oblíbený Aerosmithi a jejich Jaded.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za jeden

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty dneska budou 24 stupňů. A co se týče zítřka, tak čekáme oblačno až zataženo v severovýchodní polovině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a výjimečně i nějakou tou bouřkou. Jinde se budou srážky vyskytovat jen s malou pravděpodobností. Zítra až 28 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio.
1: Zdarec rockeři, máme pár vteřin po třetí odpoledne. S vámi jsem tady dneska já, Kája, a vy mi teď můžete psát, jakou písničku si chcete nechat zahrát takhle při svátečním odpoledne. Tak berte telefony do ruky a šup na Messengeru Rock Radio a pište. Já vám k tomu teďka pustím třeba Slashe a jeho Do One You Loved Is Gone, Foo Fighters nebo Bon Jovi, She Don't Know Me.

ale lidi říkali, tohle je vysací zámek a jejich známka punku. Napsal mi Honza, ahoj Kájo, dneska bych to viděl na Linkin Park. I kdyby si vybral něco jiného, tak tě alespoň zdravíme z Plzně. Honzo, já vás zdravím, moc vás zdravím tam do Plzně. A samozřejmě budou Linkin Park, zazní Chestrův legendární hlas. Vybral jsem písničku Good Goodbye z roku 2017. Samozřejmě Linkini tady nebudou hrát sami, doprovodí je třeba Vypsaná fixa, Biffy Clyro, nebo Offspring, I Want You Bad. Ale teďka už na Rock Rádiu zazní Linkin Park, Pusha T a Stormzy a jejich Good Goodbye.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Legendární Motorhead a jejich Overkill právě dozněli na Rock Rádiu. A hele jo, tradice jsou tradice. Takže taková menší zajímavost, kterou jsem se dozvěděla zrovna včera. Hádejte, kolik má Kirk Hammett kytar? Kirk Hammett, jak už všichni víme, kytarista skupiny Metallica, má ve vlastnictví celkem okolo 500 kytar. Sám neví, kolik přesně, ale odhaduje 492 kytar. Pokud poslouchají nějací kytaristi, tak si to představte, jo? 492 kytar. Neskutečný číslo. Já mám teda ve vlastnictví dvě. Jednu elektrickou, na kterou umím tak maximálně, fakt maximálně Smells Like Teen Spirit, a to vážně by poslal spoustu kytaristů do hrobu. A jednu akustiku, na kterou zvládnu 5 akordů a C-čko, když mám zrovna dobrý den. Takže schválně, pokud pánové či ženy, co hrajete na kytaru, mi můžete napsat, kolik vlastníte kytar a třeba jaká je vaše nejoblíbenější písnička, kterou rádi hrajete. No nic, já už vám všem nechám do éteru zahrát Europe, My Chemical Romance nebo Rolling Stones, Anybody See My Baby, ale teď trošku kultury.

0: Rádio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty 24 stupňů a co se týče zítřejšího dne, tak čekáme oblačno až zataženo. V severovýchodní polovině území s občasným deštěm nebo přeháníkami. Výjimečně i nějakou tou bouřkou. Jinde se budou srážky vyskytovat jen s malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty zítra 28 stupňů. Rock Radio. Čau, rokeři, odbyla nám čtvrtá hodina pondělního odpoledne. Zdravím vás z našeho studia a v téhle hodině nás čeká spoustu slušného roku. Taky vám povím, kdo dneska slaví narozeniny a taky o něco, o nějaký naší novince na našem webu Rock Rádia. Hele, tak jo, pojďme to nezdržovat a dát si třeba Kiss, I Was Made For Loving You, Shine Down, jejich Asking For It, nebo Slade, My Oh My. Rock Rádio.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Proteus a jejich Bude nás slyšet z roku 2022. Hele jo, prosím vás, na našem e-shopu Rock Radia máme novinku. Máme totiž nový trička, který nesou poselství Slušnej rok je všude doma. A na zádech máme názvy měst a vesnic, tak můžete kouknout zda, tam najdete svoji domovinu. Kromě nových triček jsme doplnili montérky a kraťase a abyste si měli kde lehnout při poslechu slušného roku i naše lehátka. Tak koukněte na web rokovýradio.cz a něco hezkého si kupte. A já vám teďka do konce hodiny něco hezkého taky zahraju, třeba Foreigner, Rybičky 48, Dýhu nebo Pink Floyd a jejich Another Brick in the Wall.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahrádku.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí. Dneska bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty dneska 24 stupňů. A co se týče zítřka, tak čekáme oblačno až zataženo. V severovýchodní polovině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a výjimečně i nějakou bouřkou. Jinde se budou srážky vyskytovat jen s malou pravděpodobností a zítra nejvyšší teploty až 28 stupňů.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio.
0: Zdarec rokeři, pátá odbyla a já vás všechny moc zdravím. Tahle hodina patří jedné písničce na přání, protože je to taková ochutnávka na šestou, kdy přijde rok na přání z mojí maličkostí. Takže si dáme teďka nějaký ten předkrm a vypište na Messenger Rock Radio, jakou písničku si v této hodině chcete nechat zahrát. A já vám k tomu dumání pustím třeba Fallout Boy, Him nebo Doga a jich Route 66.
1: Rock Radio.

0: Úžasní škorpíci a jich blackout právě dohrál na Rock Rádiu. Napsal mi Vojta, ahoj, ahoj, zdravíme s bráchou. Jedeme z Dovči a čeká nás dlouhá cesta, tak prosíme o whisky in the jar, ať nám to uteče. Díky, Vojto, pánové, já vám přeju, ať vám to uteče co nejrychleji, protože ta songa je přímo proto dělaná. Samozřejmě Metallica tam nám tady nezahraje sama, zahrajou nám tady třeba Rammstein a jejich rádio, POD, Tři sestry a jejich Mexiko, ale teďka už Metallica a jejich Whisky in Jar.
1: Rock Rádio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rockradio.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Elisin.

Tak to byly Rammsteini a jejich Rádio. A ještě předtím, než se vrhneme na hodinku jenom o vás, tak vám tady hodím jednu zajímavost o písničce Landslide od Fleetwood Mac. Stevie Nicks ji napsala v době, kdy stála na životní křižovatce a přemýšlela, jestli má pokračovat v hudbě nebo se vydat úplně jiným směrem. Místo velkých gest vznikla právě křehká zpověď o změnách a o čase, že nikdy i musíme nechat staré věci odejít, aby mohly přijít nové. A právě proto tahle skladba ani po více než 50 letech nestratila nic ze své síly. Stevie v písničce zpívá: But time makes you bolder, even children get older, and I'm getting older too. V překladu je to: ale čas tě dělá odvážnějším, i děti stárnou a já stárnu taky. Takhle, člověk by řekl, že to je úplně, ale úplně jednoduchý text, ale ve skutečnosti si představte, že se vám v životě něco změní a vy tohle slyšíte. Hele, nádherný text a ještě k tomu nádhernější melodie. Takže tady nějaká zajímavost o Landslide od Fleetwood Mac a my se teďka přesuneme k muzice, která nás čeká, protože nás čekají Vanastovky, Nirvana, Kissin' Dynamite nebo Marilyn Manson a jeho Personal Jesus, ale teďka trošku ještě ty kultury.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty dneska 24 stupňů a co se týče zítřka, tak čekáme oblačno až zataženo. V severovýchodní polovině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a výjimečně i bouřkou. Jinde se budou srážky vyskytovat jen s malou pravděpodobností a zítra nejvyšší teploty až 28 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rock navzání.
1: Zdarec rockeři, odbyla nám právě 6. hodina a vy víte moc dobře, co to znamená. Rok na přání, takže hoďka ve vaši režii. Tak pište na Messengeru Rock Radia nebo volejte na číslo 725844424 a já něco vyberu, ale teďka už nás čeká YouTube, I with or without you.
0: Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Radio dohrávají YouTube I With or Without You a dostala jsem zkaz od Květoše. Ahoj a krásný svátek, i když jsi v zaměstnání. Prosím, můžete zahrát písničku od Dimitry Černobyl a bylo by to pro moji úžasnou vnučku Elču, pro moji ženu Jarku a všem rockerům. Děkuju moc, na to dnes vyjde. Prosím tebe, dneska to vyjde, takže vlastně Elče a Jarče, tobě a všem rockerům posílám právě teď Dimitry a jejich Černobyl.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Právě nám na Rock Radio dojíždí Gamma Ray a jejich Send Me a Sign. Napsala mi Lucka, nazdárek Kašpárek, Kajo, zdravím a prosím, zahraješ mi cokoliv od Nickelback nebo Leona Šenková a Jarek Filgas, nikdy se nedozvíš. Všem posluchačům našeho Nejrádia, mně i tobě děkuju moc. No, já už vidím, že tam na nás ta Leonka číhá, takže za chvíli už vás čeká Leona Šenková, Jarek Filgas a jejich píseň, nikdy se nedozvíš.

Právě nám na Rock Rádiu dohrává Ozzy Osbourne a jeho No More Tears. Já mám otázku, znáte snad ikoničtější písničku a ikoničtějšího zpěváka? Já teda ne, ale napsal mi Míra. Ahoj Kájo, zdraví tě Míra, když má narozeniny.

Dio a jeho Evil Eyes právě dohráli na Rock Rádiu. A mám vzkaz od Chozého, že bych chtěl něco zahrát od Totáčů, protože víkend propařili na pekelném ostrově. Víš co, Choze, já ti tam to totální nasazení pustím a doufám, že i v totálním nasazení jste propařili pořádně ten pekelňák. Nicméně konec mých keců, protože Balkánská jde vaším směrem.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektromobil.

AC/DC a jejich Stiff Upper Lip právě dohráli na Rock Rádiu a mám tady další vzkaz od Míši tentokrát. Zdravím mě do studia, prosím zahrát něco od Iron Maiden Navrátilcům z hor při cestě zpět na Jižní Moravu. Díky, díky, díky. Tak já vám to tam teda pošlu hlavně bezpečnou cestu a teďka už Iron Maiden a jejich The Trooper z roku 83 na Rock Rádiu.

Právě nám na Rock Rádiu dojíždí písnička z Bismarck od Sabatonu a poslední vzkaz je od Honzy, že bych chtěl nechat zahrát Vladimíra Mišíka a písničku Jednou. Bohužel tuto písničku tady nemám, tak jsme se dohodli, že pustím cokoliv od Krucipisku. Takže k vám poletí cesta a já poletím cestou, ne cestou domů. Takže tímto bych se s vámi chtěla moc rozloučit a moc vám poděkovat za to, že jsem dneska s vámi mohla zase hrát. Takže koukejte si pořádně ještě užít u Rock Rádia zbytek večera a děláte cokoliv a ať budete dělat cokoliv zítra, tak hlavně si to užijte, pokud někam jedete, tak bezpečnou cestu a já vám ještě jednou moc krát děkuju a užijte si Krucipisk cestu a zbytek večera. Čau!

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrát.

0: chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje.
0: Rock Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi poprskala boty.
1: A to, promiň, ale dělal striptýz, to si vy jste mladí, tomu nebudete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho. To mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíč od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
3: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
2: Já ti dal život! To je tím, s kým se táháš! S nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
0: Rock Radio. Konec legrace.